0: Vítám tuto chvíli, tuto poklidnou chvíli uprostřed kvetoucí louky, tuhle možnost k rozmluvě.
1: K rozmluvě?
0: Ale rozmluvat bychom měli oba svobodně. Přistoupil k ní, vytasil meč a dvěma pohyby přetěl ta její pouta. Tak, a teď můžeme mluvit.
1: O čem?
0: O tom vašem bláznovství, o tom, co to posedlo ženy, že se uzavřeli na svůj hrad a přepadají muže. Že opustili svoje poslání a zradili svůj úděl, že se pomátli a chopili se zbraní. O nesmyslnosti té vaší války.
1: Ty mluvíš o nesmyslnosti naší války.
0: Ano.
1: A říkáš pomatení.
0: Ano.
1: Ale před touhle naší válkou byla už řada válek vašich. Vy přece často bojujete, někoho napadáte, někoho od někud vyháníte. To není pomatení? To snad má smysl?
0: Počkej, ty mluvíš o dvou rozdílných věcech.
1: Ne, mluvím o jediné, o válce.
0: Podívej se, Šárko, jsou věci, které náležejí mužům a jiné, které náležejí ženám.
1: Například?
0: Například, žena kojí dítě, je k tomu uspůsobena. Představ si, že by chtěl dítě kojit muž. Do jisté míry je k tomu uspůsoben i on. A dítě by to mohlo dokonce zmýlit. Ovšem sálo by marně. Muž je uspůsoben k boji. Bojuje rukama, bojuje hlavou. Také žena, řekneš mi, má paže, má hlavu, ale to nestačí. Bylo by nesmyslné, kdyby se o kojení dítěte pokoušel muž. A je nesmyslné, když se žena pokouší válčit.
1: Mluvíš hezky, ctirade. Mluvíš hezky, ale pošetile. Žena kojí dítě, je k tomu v oněch místech uspůsobena. Ale dříve, než má dítě, jsou tato místa uspůsobena k lásce. To obojí je dobré. To obojí je krásné. Muž, říkáš, je uspůsoben k boji, hlavou i rukama. Ne, řekla bych, že rukama i hlavou je uspůsoben k práci. Někdy ovšem nastanou okolnosti, že ruce odloží nástroje a chopí se zbraní a hlava místo na dílo začne myslet na boj. To obojí je možné. To obojí však není dobré ani krásné. Naopak, to druhé je ošklivé a zlé. To druhé znamená, že dospělí muži se nedovedli dohodnout. A to je hanba. To oni opouštějí svoje poslání a zrazují svůj úděl a ještě víc. Ohrožují i naše poslání a berou nám náš úděl. Protože život, ctirade, život je společným posláním a údělem mužů i žen. Nechceš napít?
0: Jo. Už dlouho se díval na ten džbán a přemýšlel, co by v něm asi mohlo být. Vida byla v něm medovina. Napil se tedy, dlouze se napil, protože den se chýlil k poledni a vedro houstlo. Medovina ku podivu byla ještě chladná. Proč ti tu nechali ten džbán a to jídlo tady?
1: Ne? Snad tobě, ctirade. Počítali s tebou, věděli, že tudy pojedeš, že mne tu najdeš a že si ty svoje účty, jak jsi říkal, se mnou vyřídíš. A tohle je snad malá odměna. A nebo posilnění. Podle toho, jestli se napiješ a najíš potom nebo předtím.
0: Před čím?
1: Před vyřízením těch účtů.
0: Klid, už je vyřizuji. Napij se taky.
1: Ne, tohle nepiju. Ale vezmu si, když dovolíš, kus chleba s máslem.
0: Tak tady tedy seděli, jedli a pili. V dálce se ozývala kukačka a nevypadalo to na to, že jsou nepřátelé a že on má několik pádných důvodů, aby tím jejím mladým krásným tělem prohnal svůj meč. Jsem rád, že s tebou takhle můžu mluvit. Takhle v klidu.
1: Čekala, že tedy bude pokračovat, ale on mlčel. Už asi popáté se napil ze džbánu, medoviny už značně ubylo a tím, jak si stále obtížněji hledal slova, kterými by jí odpověděl na to, co řekla.
0: Podívej se, řekl. A ona se na něj podívala, čekajíc, co bude, ale chyba byla, že také on se podíval v té chvíli na ní. Podívali se na sebe. On, i když nechtěl, zahledl ta rozedraná místa jejího šatu a náhle nevěděl, proč, že jí vlastně řekl, aby se podívala. Nějaká pěkná myšlenka, okrouhlá, sličná, krásně uzavřená se mu vytratila. Nevěděl kudy, nevěděl kam. Nejspíš snad jedním z těch otvorů jejího oděvu. To, co mu prvé řekla, bylo ženské. Až k pláči ženské. Až k smíchu beznadějně ženské. Co na to říct? Válka.

0: Šárko, válka je krásné umění. Ano, válka mužů. Ale ta vaše válka, to je zmatek. Číháte někde, řídíte se někam, vypadnete od někud na někoho, bijete kolem sebe, hlava nehlava. Ale chybí vám, chybí například taktika. A nebo taková ta strategie. Náhoda, to je vaše, to jo. Náhoda, to jo, to všechno jenom vy náhodou.
1: Počkej, taktika?
0: Jo.
1: A ta druhá?
0: To, ta strategie.
1: Jo, tak to my známe. Možná, že jenom náhodou, ale známe.
0: Neznáte.
1: Známe.
0: Nemůžete znát.
1: Mám ti to ctirady dokázat.
0: Neznáte.
1: Tak, abys věděl.
0: On byste to znali, odkud?
1: Tak, abys věděl, to, že tu sedíš, to, že tu sedíme spolu, to není náhoda. To je právě taktika.
0: Ale neříkej.
1: A ta...
0: Co, strategie?
1: Ano, strategie.
0: Ale neříkej, jak to...
1: Jsi v pasti, ctirade. Jsi obklíčen.
0: Cože jsem? Obklíčen? Počkej, tak tohle je zajímavé. Tohle je dokonce velice zajímavé. Ty říkáš obklíčen? A jak?
1: Dokonale. Naprosto a úplně.
0: No počkej, povídej. Totiž, jestli smíš.
1: No všem, že smím. Proč bych nesměla? Teď už je to jedno. Plán se podařil a my tě máme. A teď se tedy dívej. Nebudu ukazovat, aby nebylo vidět, o čem tu mluvíme. Dívej se nenápadně. Tamhle nahoře v tom lesíku je 20 našich bojovnic.
0: Jo.
1: Tam vpravo za tou skálou 50.
0: Jo.
1: Tamhle to křoví, vidíš?
0: Vidím.
1: Tam jsou 3.
0: Aha.
1: Za tebou docela nahoře 10. Tak co, ještě chceš něco vykládat o taktice a strategii?
0: Jo, chci. A právě teď. To je podivuhodné, že jste vymysleli plán, že jste vůbec tedy nějaký plán vymysleli, ale vymysleli jste ho špatně.
1: Špatně? Jak špatně?
0: Jak špatně, dokonale špatně, naprosto, úplně špatně. Tam, kde je jich 20, nemusela být žádná. Tam, co jsou ty 3, by jich nestačilo ani 50. A místo těch 50 za tou skálou jich stačilo 10 nebo 3. Všechno je špatně. A ještě něco, na co tam čekají?
1: Na moje znamení.
0: Na jaké znamení?
1: Mám zatroubit na roh.
0: Já pořád, proč ten roh je tady? Tak na co čekáš? Proč nezatroubíš?
1: Protože je tu ještě jedna možnost, ctirade.
0: Jaká?
1: Řekla jsem ti přesně, kde jsou naše ženy a kolik jich kde je, ale vím o místě, kde není žádná.
0: A co to znamená?
1: To znamená možnost...
0: Jakou možnost?
1: Možnost uniknout, ujet, zmizet.
0: Já?
1: My dva, ctirade. Zmizet spolu někam, kde není tahle nesmyslná válka, postavit si tam dům, mít pole, sady, děti, žít.
0: A proč?
1: Protože tak se žít má.
0: Ctirad se odmlčel. A pomalu, velice pomalu a nenápadně, jako by se jen líně díval po krajině, si znovu prohlédl ta místa, kde dobře skryty číhaly vlastiny bojovnice. Kůň stál opodál, stačilo na něj tiše hvíznout a meč byl po ruce. Roh taky. A džbán byl už prázdný. Dům, řekla. Pole, sady, děti. Tak vy jste, Šárko, vymysleli plán, co?
1: Špatný, ctěra, devět.
0: Na tom nezáleží, ale je to plán. Každá v něm má své místo, svou úlohu, svou povinnost. Jedna se spoléháte na druhou a všechny na každou. A najednou představ si, jedna z vás zradí.
1: Jak to?
0: No tak, zradí. Jak to nazvat jinak?
1: Mlč, mlč, prosím tě. A rozhodně za nás a oba. Ujedeme?
0: Ne.
1: Mám tě ráda, ctirade.
0: Ne. Zrazuješ. Dneska si zradila své spolubojovnice a zítra by si zradila mne. Ne. I když ten plán je špatně vymyšlen, musí být důsledně splněn. Šárka se na něj dívala a neměla už slov, kterými by mu řekla, že to, co on zve splněním a důsledností, je jeho záhubou. Dívala se na něj, jak se ještě jednou rozhlíží po kraji a jak pomaloučku sahá do trávy. Myslela si, že sahá po meči, který jsem odložil, a že tedy nastává ta chvíle účtování s ní, ale pak s úžasem viděla, že ctirad zvedá roh. ten její roh. A dřív, než mohla vykřiknout, než mohla zasáhnout rukama, přiložil jej k ústům a zatroubil. Ten zvuk, jak poplašený pták, proletěl údolím a ještě chvíli zněl nahoře ve skalách. A pak se na všech stranách ozval dusot koní. Dívky vyrazily cvalem.
1: Za chvíli, pomyslel si Ctirad, za chvíli budu v kole.
0: No, hezké, velice hezké. Ale co tím chceš dokázat? Na jedné straně podívej se mužská důslednost a odpovědnost a na druhé straně co? Citová rozpolcenost a labilita ženy. Ještě den předtím byla ta Šárka schopna Ctirada zabít, co? A pak co? A pak láska?
1: A proč ne?
0: A proč ano? No napsat to samozřejmě můžeš. Papír se nezardí a ty se nepropadneš. Ale není to historický fakt.
1: Pokud jde o fakta, setkali se ti dva vůbec? Je celá ta dívčí válka historický fakt? Pro mě je pravda to, co se stát mohlo. Psychologicky, chápeš? Jaká pak důslednost a jaká pak odpovědnost, když se tím zahubil?
0: Ano, ano, ano. A víš, kolik mužů bylo zahubeno a kolik se jich takto samo zahubilo, abychom tu mohli takto v klidu rozprávit, abys ty v tuto chvíli mohla chystat večeři a já se na ní těšit?
1: Nevím, kolik těch mužů bylo. Asi moc. Rozhodně víc, než bylo třeba. A taky pochybuji, že nějak mysleli na naši rozpravu či večeři. Dokonce myslím, že to spolu nesouvisí a že by se nám obojí dařilo líp, kdyby těch zahubených nebylo. A kdyby nehrozila záhuba dalším.
0: Vážení posluchači, život se jeví ženám jednoduchý, jasný a řešitelný jako křížovka. Slůvka se tu potkávají, prolínají svými písmenky tak něžně, jako by šlo o pouhý taneček. Všechno odpovídá jejich pravdě a je to hovor plný laskavého souhlasu. Tak řeší všechny problémy a jsou obyčejně zklamány, když tajenka jim nevychází anebo nezděluje nějaké to vtipné moudro, na jaké jsou zvyklé právě z křížovek. No, Marto, a co dál? Kterého z velkých mužů historie napadneš teď?
1: Oldřicha.
0: Koho?
1: Knížete Oldřicha. To není ten, co unesl Jitku, víš?
0: To vím, to vím. Nemusíš být jedovatá jenom proto, že jsem před časem jaksi omylem spojil Samsona s Juditou. No. Vím, tohle byla Božena. Božena peroucí prádlo.
1: A můžeš mi říci, Františku, proč? Proč prala prádlo?
0: Já bych to řekl takto. Byla to hodná dívka, pracovitá. Když bylo třeba česat chrupky, česala chrupky a ne vlastní hlavu. Když bylo třeba tlouci máslo, tloukla máslo a ne třeba špačky. A tentokrát bylo třeba vypadat prádlo vlastní. Byly to doby hodných žen, Marta, víš? Emancipace pak naučila ženy obracet se k jiným úkonům. I když by třeba bylo třeba...
2: Dneska poslední si už sklenku.

0: Noc plná hvězd.
1: Jojo, kamaráde, stala se veliká chyba. Ha.
2: Ale příteli, to máte nespornou pravdu. Stala se chyba, že jste se narodil.
1: Ano, já jsem objektivní člověk, já to přiznám. Já jsem tady nemusel být, nehledě k tomu, že ani můj tatíček zde nemusel být, kdyby můj dědeček byl bez dětek. Nemluvíte tedy o pradědečkovi, respektive o prapradědečkovi, který uvarovav se pradědečka, byl bez dětek a nemusel být pradědeček.
2: Samozřejmě, byl by bez dětek a nebyl by dětek, tedy...
1: Ovšem, s dětmi tedy počítám chyby.
2: A příteli, stala se chyba a to s tou chybou jsme už hezky daleko s vaším pradědečkem, víte, protože počítám, vaše rodina je hodně zavostalá.
1: No já nevím, jak je to u vás tedy, ale rozumíme si docela dobře.
2: O, prosím, to bez urážky, že ano. Tedy hodně zavostalá, jsem říkal, počítám, tak 100 let za opicema.
1: 100 let za opicema to může být, jo, jo.
2: Ano, tak to máme, v opice vznikají v době třetihorní, teďka 100 let zpátky, no to bude pliocen.
1: To bude pliocen.
2: A za chvilku máme první dobu ledovou.
1: Ono to utíká, kamaráde. A ta chyba se vláčí stále blíž a blíž ku vzniku světa. A největší chyba byla tenkrát, pane, že na počátku byla tma. Tam mělo být světlo, kamaráde. To ono se to po tmě všelijak tvořilo.
2: Jo, víte, já bych moc rád dneska, moc rád bych viděl ty faktury a ty účty z těch dodávek té pralátky.
1: Jo, to říkáte správně, pane. Tenkrát, když se to uhlí tvořilo, to byly teprve provize.
2: A... Jsou těžký poměry, pane, prosím vás, no nedožralo by vás to, když si představíte, z čeho jste vzniknul.
1: No, jo, to...
2: no prosím, protoplazma.
1: Protoplazma, viděl jste ten fuj tajbl někdy, teď ono to teče. Představte, vy jste tek po schodech dolů, vy jste tek, kam tak račte ten do biografa. Teď to bylo hnusné, jak to ti biletáři chudáci nalejvali do loží, to publikum.
2: To je strašně. A příteli, tohle to nebejt všecko na prvopočátku, ty chyby, tak to dneska vypadalo úplně jinak. Tady to mohlo být docela rozličný, ten gramofon tady nemusel stát, mohl tady být les krásný.
1: Les, krásný les a vůbec tady to...
2: A ty lidi u toho gramofonu nemuseli poslouchat.
1: No to, no počkejte to, neříkejte, pardon, pánové a dámy, to on tak nemyslel.
2: Já jsem to myslel v zájmu, tedy vážení, protože když vy posloucháte u toho gramofonu, ono to má svoje výhody, že
1: ovšem,
2: jo? Protože
1: to, ovšem, to vy kulturní, tady... kulturní taky.
2: A potom vy nás tady posloucháte a vedle v pokoji třeba hoří.
1: Jo, no nechte já jít se jdou podívat, my máme alibi, že jo? My jsme zavřený v gramofonu, nám se nemůže nic dokázat.
3: Už mi

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před 35 lety v dubnu 1991 prošel pražskými ulicemi pochod Moravanů. Výrazně se tehdy ukázaly snahy o obnovení jejich zemské samosprávy a přihlášení se k moravanství. Dříve se tak však událo ještě na počátku 10. století, kdy nastává rozvrat tzv. Velkomoravské říše a zániku politické jednoty obyvatelstva na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Politické centrum se přesunulo z Moravy do přemyslovských Čech. Kníže Břetislav I. se pak tehdy k moravské zemi zachoval jako k dobytému území a rozdělil ji na tři udělná knížectví. Částečnou nápravu neblahého stavu přinesl až rok 1182, kdy vzniklo moravské markrabství pod markrabětem Konrádem II. Otou Znojemským. Po vzniku Československa se na Moravě plně upevnilo československé, respektive české, národní vědomí a moravanství se projevovalo jen jako zemský patriotismus. Po únorovém převratu v roce 1948 bylo pak zemské zřízení zcela zrušeno a o obnovení nepomohly ani snahy moravské samosprávy v roce 1968. Morava tedy je a není, i když zároveň není a je, ale především je půvabná, jak trefně napsal svůj článek o moravském uvědomění při dnešní příležitosti doktor Zdeněk Koudelka.
3: Na stránkách akademie
4: ztrátyanalezy.info
3: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Jindřich Mošná byl už hezky stár, když jej po smrti Karla Šimanovského pasovalo členstvo Národního divadla za starešinu Zlaté kapličky. Na té poctě si Mošná nesmírně zakládal. A tuž čistá jasná umělecká zpráva angažovala Marii Ryšavou a vyšlo najevo, že umělkyně je o 3 měsíce starší než Mošná. Do Mošny, jako když uhodí, k vydržení s ním nebylo, že přešla podsta z jeho hlavy na šediny kolegyně. Kde jen mohl, rozlobeně utrousil.
2: Není to pravda, že Ryšava je tak stará. Ona si ty 3 měsíce jenom přidává, aby mě dopálila.
1: Ve vestibulu před denní pokladnou stávala před léty dřevěná lavice a každý den před zkouškou sedávali na jednom jejím konci Jindřich Mošná, na druhém Marie Ryšavá a ani nedutali. Celá léta tak sedávali a slůvka spolu nepromluvili. Mošná nezáviděl paní Ryšavé umělecké úspěchy, ale nemohl zapomenout, že je starší než ona, hněval se. Připravovala se Tylová hra Paličova dcera, níž Mošná hrál nezapomenutelně hrobníka Melichara. Výjev, kdy se po dlouhých letech shledává z Ameriky se vracejícím synem, podával Mošná tak hluboce lidsky, že nejen sám se pokaždé doopravdy rozplakal, ale že i všechny své spoluherce pohnul k slzám. Byla generální zkouška v kostýmech a maskách. Mošná potkal před začátkem zkoušky na jevišti paní Ryšavou, která hrála úlohu plátenice Šestákové, a tak se zadíval na její zvonovou krinolínu a na nakadařené její vlasy na spáncích, že si připamatoval, aha, ona hraje ve všech 5 jednáních, já jenom v prvním a posledním, to se musím notně vytáhnout, aby mě nepřikryla. A myšlenka ho tak zaujala, že ve scéně shledání zapomněl plakat. Když spadla opona, přistoupil k němu Eduard Vojan, hrající Paliče, a řekl, tati, to chcete tu scénu změnit? Vždyť vy jste dnes neplakal. Mošná se zamyslel a pak vykřík.
2: A panu nahoru, znova zkoušíme ještě jednou, vždyť já neplakal.
1: Jednání se opakovalo a Mošná se rozplakal, že všichni účinkující jeho mohutnému výkonu hlasitě zatleskali. I paní Ryšavá přišla gratulovat a řekla, Mošničko, já hrávala Paličovou dceru ještě s Josefem Kajetánem Tylem. Jakou by měl radost, kdyby mohl vidět, jak krásně si v roli hrobníka počínáte.
3: Mošná se pyšně napřímil, nadhodil na rameni hrobařskou lopatu, pak ale svraštil obočí a rozmrzele zavůlal. Mašla, tomu ona nerozumí, na to je moc star.

0: Noc plná hvězd.
1: Haló? Haló, tady národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek, zaměstnání topič, no tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud?

No tak si pozor, abych ti nesek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedýchá? Cože vůbec nedýchá? Úplně přestal. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune, tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No, co to děláš, okoune, máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už, prosím tě, nech už tu ženskou, teď je to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko. Můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Prosím? Ano, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano? Prodělal jste speciální výcvik, že ano? Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.

0: Noc s hvězdou.
1: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvkní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl se mě hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krepmoire Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi 10. manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, mirtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku.
2: Cintl šeptal skuz, hluboký smutek, Rolande! Hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel.
1: Já tedy honem ohlásil. Opravuji! Hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další.
3: Mladá dívka oblečená do divadla. Malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín a vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech.
2: Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor.
1: Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil.
3: Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova.
1: Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval.
2: Ty fajn, ty fajn, člověče.
1: A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám,
3: dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky.
1: Obecenstvo napjatě očekává a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru.
3: Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn, ale já byl spocený hrůzou.
1: A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý.
3: Podívej se. Povídám já, ty ubohé manetinky, jak pláčou. Jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Lande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou...

0: Noc plná hvězd.
1: Moc řeší se vede vychvalování, nabízání, malebných úmel. Tetky, strýci, šohaje, děvčice a děcka, všecko v jednej guči na rinku. Jarmak v městečku. Francek břeští, že mu Jurka zjedosladku píšťalku a za chvilku zase i bečí Jurka, že mu Francek rozšlápl brožu za širáček. Turek s naježenýma fúsama, jak když pes čuchne do plín řve, jak kdyby byl na jarmaku sám a usekává z velikých rychle tureckého medu. Zagrajcar a pokrajcaře. A Carmen s pomalovanou hadrou na hlavě a s krůžkama v ušách hádá hlubým ľuďom z ruky a opíca s olezeným zadkem zase jí táhá planéty. A však jarmaky na Slovácku jsou známe svou živostí a moc lidí při nich zažilo všelijaké radosti a zlosti. A to se podívajme, co nám tento jarmak přinesl. Jurka Plevůj byl pachléř a bagáž a jakej nebylo daleko široko. Kde jaký švindl provést, kde koho oblafnout, na to byl Jurka kanón. A však jeho nejlepší číslo bylo, že prodával na jarmaku holuby. Na ten by celkem nic nebylo. Ale háček byl v tom, že jednu páru holubů prodal najmen 20krát, protože mu vždycky doletěli zpátky. A tentokrát zase prodal holubky, řekl jim nazhledanou a vykřikl na klučiska. Jane, Joško, Francku, Ignácu, pojďte to oslavit, mám holubě na návštěvě. Šohaje se nedali dlouho pobízat a vpadli do hospody na špici. Tam chutno pojedli, vínečka popili a když už byli všetci pěkně rozkohlútení, to, že půjdu na jarmak provést nějakou ledačinu. Najprv si vzali na mužku Turka. Jurka se optal, co stojí celá krychla tureckého medu, a když se dověděl, že pětistovku to štěl, aby mu usekl za 5 grajcarů. Však měl sotva čas uskočit, lebo sekáž mu letěl zrovna kolem ucha. Potom uvázali opíci na ocas hrkávku a ta se tak vyplašila, že se uškubla zetázka a Carmen zmetl ju za ňu. A když už dopálili kdekoho, povídá Janek. Kluci, co tady budem furt palundovat, pojďme na kyselé, Henka jsou teďka s ohárkama. Pojďme, stejnak mám po tém víně žízeň jak velblůd, schvaloval nápad Jurka. Obstoupili škopek s velikým řečnováním. Teti, dajte mě ohárek, a mě dajte 2, a mě také. Když Ignác dojedl ohárek baňatý, jak dyňu můdro pronesl. Teti. Ale u vás je to přece jenom nejlacinější. Člověk se toho ohárka nají, vody se přitom napije a ještě si přitom aj ruky umije. A France, který měl po víně pálení, že se napije tej kyselej vody a Jurka chtěl také vody a ještě vymýšlel. Tetko, a v čilně dajte ten největší ohárek, co máte ve škopku, ale musí být veliký, jak chudého mlaca cep. Tetka si vyhrnuli rukávy na jubce, chvílku šmátrali ve škopku, najednou se spokojeno zašůřili a pravili, ha, už ho držím, to je samec. A vytáhli z cípleho potkána velikého jak kočku, jenom mu z ocasa kyselá voda kapala. Jurka s očiskama vyplešenýma jak vajčiska zbledl jak družbový žorec, lapl za břuch a ohryzek mu poskočil. Bolestnost zakňučá, ruka mu vyletěla jak šabla, pác tetku po chrbtě, kop do škopka, hnedka i obrůčky odletěli. Franckovi se počem si brklo, hepl za roh a ohárková voda z něho fíčala jak z kamenej žaby v zámeckém parku. Z Ignáca vyšlo, co zjedl před 14 dňama a Janek s Jožkou čapěli v ulice za počtu a kropili kopřivy. No, hotová průdrž mračen. Ohárková tetka se ale nedali jenom tak lehko poškvrnit. Vzali travnicu a šůst Jurku trháčama po ušách, jenom zapíšťal. Ale naježil se jak morák a drc tetku. Hnedka ji přeletěli přes tragač. No a to byla poslední partia, kterou tetka prohráli v ohárkové mariáši. Zlomená ruka. Chodba okresního súdu uviděla 5 paskřivců ještě dneska i bledých jak straková zeď. Žádná medicína na světě by jim lepší střevka nepropucovala jak ohárky tetky Zalátovej. pán súdci přešli protokol, prohlédli si Jurku aj tetku, která měli ještě ruku na šátku a pravili chyby na obou stranách, pleva s ohledem na to, že šo aj zachovali, ale s divokou krví už týden vězení podmínečně. A Salátová sa odkazují na pořad práva civilního k úhrade lékařského ošetření. Tetka sa vymlouvali, že jim ten ohárek musela nejaká potvora hodit do škopka. Ale Francek jim důvěrno pošuškal do ucha. Teti, nic si z toho nedělajte. Také protáhnutí u doktora by stálo nejakou zlatku. Ale u vás jsme to měli všetci za 20 grajcarů.

kolik drahocených rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodění hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval.

větve časem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvou

0: noc s hvězdou.
1: Copak, pane Malca? Máte něco na srdci?
2: Takový problém. Spíš problémeček.
1: Nějaká nemoc v rodině?
2: Dopak, všechno v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
1: Pane Marca.
2: No s rodinou, samozřejmě.
1: Já vím.
2: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
1: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Marca.
2: Jo, taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
1: Pane Marca, víte dobře, že to nejde.
2: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večírek s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
1: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
2: Tak to šok. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
1: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
2: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
1: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
3: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
1: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
3: Podejte mi tašku.
1: Co to?
3: Kladivo.
1: A kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
3: No, já jsem na tom teď... Letě s časem. Šroubovák.
1: Už mi to slibujete rok.
3: No, není materiál, víte?
1: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
3: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
1: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
3: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelez.
1: Co takhle? Tenhle pátek, no.
3: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
1: Nedalo se odločit na pondělí.
3: Helgo, to je materiál tohle.
4: Malá pozornost za vaši ochotu.
3: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
1: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
3: Jo.
1: Ještě jednou vám moc děkuju.
3: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlístek.
3: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kat.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
3: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
3: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
3: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. Ovšem, přes časy za to nebudou.
3: No to já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi...

0: Pátek dopoledne mohl dát volno.
1: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
0: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skladu. Jde o pár hodin.
1: Ne.
0: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
1: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
0: To tak ne, no.
1: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
0: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
1: Jo, běžte. Běžte. Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
2: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
1: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si, ale všechno bude ještě dnes, ještě dnes.
2: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
1: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
2: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
1: Ale chraň Bohu, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
2: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
1: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
2: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
1: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
2: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
1: Ano.
2: A jestli je tam někde máca, tak mi ho zavolejte.
1: Zajste, soudru řediteli, zajste.
3: Někam vyrazíme, soudru řediteli?
2: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
4: A do Prčic.
2: Ne, do Plzně.
4: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
2: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
5: To je snad sen.

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a

0: život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene.
1: Noc plná hvězd.
2: Jsou takové krásné názory, které člověk má, nebo krásné ideje, které člověk má, ale svými skutky, stovkou drobonkých skutků rozdrobí ten názor, nebo postrácí, nebo zahodí, zruší a tak dále.
3: Rozumím, to no. Vyjadřuje krásně přísloví, dávejte pozor,
2: ano.
3: Matlak ty hial šuajera strákong.
2: To je arabsky?
3: Ne.
2: Ne?
3: Datsky.
2: To je datsky.
3: Vy neznáte datštinu?
2: No, neznám, to bych netvěděl.
3: Ale všimněte si hloubky té lidové moudrosti,
2: která ano, je to v tom jsem, přísloví. To jsem z toho cítil, ta hloubka té moudrosti je v tom jasná. A to ještě nevím, co to je.
3: A to znamená, volně tedy přeloženo, stokrát nic umořilo krávu.
2: A originál je?
3: Matlakli hial šuajra strákom.
4: Promiňte, prosím vás, můžu jeden dotaz?
2: Samozřejmě.
4: K tomu přísloví, mě to velice těší, že připomínáte tady datštinu, ale kde jste, prosím vás, vzal to slovíčko šuajra? To v datštině
3: to je,
4: není.
3: To je sloveso
4: přece. No to vidím, že je sloveso, protože to končí koncovkou A, ale kde jste, co to znamená?
3: No v starodatštině je běžné sloveso mořiti.
4: A mořiti to v datštině nemůže existovat, dadové nikdy nemořili, jak známo. Jediný dat se pokoušel mořiti a to se mu nepodařilo. Takže to nemůže existovat.
3: Ale já přesto...
2: Moment, tohle je velmi zajímavý spor. Já když bych směl prosit toho pána, aby přišel sem k nám, že byste si to
3: já
2: spolu nějak
3: to
2: vyřešili. Ano, já bych mezi tím pustil trochu hudby, než ten pán sem dojde. To je velmi zajímavá věc, která by zajímala možná i naše diváky. Dotaz. Vy jste říkala, že studujete jazykovou školu. Který jazyky?
5: Angličtinu, francouzštinu, němčinu.
2: Vy neděláte španělštinu?
5: Ne.
2: Já takhle vypadat dělám španělštinu. Slyšela jste někdy slovo o datštině?
5: Ne, to jsem neslyšela.
2: Že ne? Já taky ne, já jsem se to styděl přiznat, abych nevypadal jako to. A jsem schválně zvědav, co ti do odborníci? Neznám. Poslouchejte, vás by to mělo zajímat. Promiňte, že jsme vás vytáhli z toho kouta až sem, ale posaďte se, prosím vás. Tak jak to
3: ne, ale my jsme si to mezi tím vyjasnili, no ne celý, ten náš sport tkví v tom, že já jsem spíš starodat, teda hájím starodatštinu, kdežto pan doktor novodatštinu. V tom jsou určité drobné diference.
2: A datština, prosím vás,

0: že jsem tak směrý to...
1: To je dorozumívací prostředek kmene Dadů, který kdysi žil a téměř vyhynul.
0: A jazyk?
1: Jazyk dosud žije.
0: No ale tedy u koho, když kmen vyhynul, tak hovoří...
2: Se ústní tradici se to podává dále.
0: Takže vy študujete datštinu jako svůj...
2: Ano, takový... jako koníčka.
0: Tak, tak, tak. Koníčka.
2: Koníček se řekne datský trákong.
0: Trákong?
2: Ano, trákong. Takže já, kdyby vás to zajímalo...
0: Velmi mě to zajímá.
2: Je to nebezpečný, ať ona je to trošku lingvistická nuda.
0: Ne, já prosím.
2: Tak já bych začal u tvorby slov.
0: To bude nejlíp, jo.
2: Tak třeba dřevo datský se řekne mr.
0: Jenom mr?
2: Mr.
0: Jo.
2: Mnoho se řekne šů.
0: Šů.
2: Takže les se řekne datsky...
0: Mršů?
2: Ne, šů mr.
0: A šů mr.
2: Datské sloveso tvoří se příponou a, jako český infinitiv má ti.
0: Ano.
2: Datské sloveso má a, takže
0: a.
2: Les ti...
0: Les
2: ti je šů mrá.
0: Aha.
2: Dat kategoricky odmítá časovati.
0: A to, pardon, to sloveso šuajra?
1: Šuajra je, ano, to je podobným způsobem utvořeno. Ajer, jak víme, je...
2: To je voda.
0: Voda.
1: Šu, ajer.
0: Je hodně vody.
1: Moře.
0: Moře, pardon.
1: Mořiti.
0: Šuajra.
1: Šuajra, každý ví, ano.
0: Ano, to je, ano, velmi správně.
2: Ano, Dadové ovšem ano. Nečasují.
0: To je Dadové taková, nečasují?
2: Ne, nečasují. My jsme takový nečasový...
0: Ano, ano.
2: Nečasový, jaksi znalci a nečasový ano. Národ to byl. Ano. Tedy. A Dadové ovšem nicméně mají osobní zájmena. V tom jsou osobní. Takže například se řekne, to je já.
0: Já.
2: Já.
0: Dovnitř spíš, ano.
2: Dovnitř spíš, L je ty, R je on.
0: Ano, to je on.
2: On je R.
0: Typicky.
1: To jsem celý já.
2: Taky to je jiný význam toho slova, je výraz nelíbosti. R.
0: R.
2: Množné číslo tvoří se zdvojením, takže...
0: My.
2: To je my, l je vy, r je oni. Aha. Lezu, lezeš, pak zní v datštině šumra, le šumra, r šumra, šumra, le le šumra, r šumra. Velice snad.
0: Ano, to je...
1: Nevím, čas tak, minulý.
2: Tak jednoduchý.
0: A jak se tvoří třeba...
1: Čas minulý třeba. Čas minulý se tvoří prodloužením toho a.
0: Ano.
1: Kdežto budoucí krátce s úhozem na dřevo nebo...
2: Nebo na přítele, když není dřevo.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže kulturu. Vyzkoušíme. Polezu. Jak byste řekl, my jsme mořili, minulý čas, mořiti, my.
0: Šuajra.
2: Výborně.
1: Ale tak, jak jste to řekl, tak to bylo velice dávno.
2: Takový 14. století.
0: Aha, to se ještě nemořilo. Ne.
2: Ovšem, zas tak snadný to v ty datštině není, protože v datštině jsou známa také tři nepravidelná slovesa. Je to sloveso mrk, frk a bodrč. Mrk je točití žentourem doleva, frk je točití žentourem doprava.
1: Moment, a právě tady se lišíme. Starodačtina má čtyři nepravidelná slovesa. Mrk, frk, trk a bodrč. Ano. Mrk souhlasí, to je točití žentourem doleva. Ale už trk je dívati se pivní trubkou.
2: Což je čirá recese a o to je třeba se distancovat. Tam.
0: Ano, ano. Já...
1: Frk je potom lámati koho kolem.
0: Ano.
2: No a bodrč to je společný, to je vlézti komu na co. Takže taková
0: věc. Příklad třeba.
2: Příklad třeba, co, na co by se dalo vlézt. Třeba bodrč takapuolí belong je celá věta.
0: Což je co?
2: Takapuolí je záda.
0: Aha, jako vlez mi, ale co je tam to belong?
2: To je zajímavý slovičko. Belong, no. To je vlastně taková zástupka pro přivlastňovací zájména. Dadové jako prvobytně pospolný kmen neznali pojmu vlastnictví. A teprve vlivem západních kultur prohnilých, jak si tam pronikl pojem vlastnictví, odtud slovičko belong, anglicky, který ve tvaru belong zastupuje přivlastňovací zájmena. No. Takže například strákong je kráva, moje kráva je strákong, belong, obsáno.
0: Aha, kráva patřící mně.
2: Ano, a když se někdo špatně ožení, což není samozřejmě
0: náš případ,
2: tak se to řekne, belong stráko.
0: Aha,
2: to je zvratné. Zvratné.
0: To je zajímavý tvar. To je zajímavý tvar. To se naučte.
1: Já jsem tam chtěl jenom podotknout, že starodadové u toho takapuoli položili význam
0: záda.
1: Ano, poněkud níže, tak tam to má drsnější jako přídek. To je, v tom případě bodrč spíš vlézti komu kam.
0: Tak. Ano.
2: No, tak to...
0: no a teď, když tedy mluvíte o tom jazyku, třeba počítání by mě zajímalo.
2: No, to je velice snadný. Jo? To je výborný, protože tam máme jenom jednu číslovku.
0: Jenom jednu?
2: Jedna, ta zní čiky. Takže jedna je čiky, dvě to se opisuje zase. Takže ano. Taj je více a dvě je čiky taj. Čiky taj je čtyři, čiky taj je pět. Šest, aby se to nepletlo, je taj čiky. Taj čiky a deset a více je motlak tlí. Matlak tlí. Dávajte si pozor na to blátivé L. Bez toho by to neznamená.
0: Matlak. No to je velmi podobné valašskému L. To znám od své ženy.
1: To už bylo v tom přísloví právě matlak tlí, hyál, šuajra, strákoj.
0: A co to je hyál?
2: Hyál, to je, jak bych to řekl slušně, něco jako nic.
0: Aha, tak.
1: V lidové mluvě nic.
2: Když něco ještě za nic nestojí, tak třeba telátko se řekne hyál stráko.
0: To je kráva, která ještě není, ano.
2: Když to vzruste malá, je pipi stráko. To je malá.
0: To jsou jemné niance.
2: Tak já bych snad...
0: Já myslím takhle, když tedy ten jazyk takto žije, mohl bych ho někde studovat, je něco dochováno, nebo...
2: To my se úzkostně, jak si snažíme vysvětlit, že Dadové nikdy nepsali. Oni všechno jenom sdělovali, my to všechno máme z ústního podání, ono je to bezpečnější.
0: No
2: nejsou žádný doklady.
1: Ale přesto existuje jakýsi literární útvar, to je datská bajka.
2: Ve které celá moudrost datského národa je obsažena.
0: Ano.
2: Je to bajka Náčelník, lafiř a kráva.
0: To znáte oba?
1: Kousek za recitem, jestli chcete, aby, jak to zní.
0: I s nadpisem, jo?
1: Bez nadpisu.
0: Bez nadpisu, prosím.
1: Ceora mat lafiř stráponga šumr, r rux haj, bach kaláša, ajer kaláša strápong, číplka a tak dále.
0: Přeložte mi to,
2: ne? Jednoho dne ceora mat lafiř, to je jméno vlastní.
0: Ano.
2: Trápongá šumr. Trápong je kůň, trápongá koníči, šumr známe. Čili konil do lesa.
0: Koň mojel do lesa, ano.
2: Právě. Trápongá šumr.
0: Konil si to do lesa.
2: A jak si to tak konil? Ruk schají. On měl žízek.
0: Ruk je co?
2: Ruk to je takové slovičko, které znamená mazati, dáti, bráti, láti, vzíti, míti. Jakékoliv slovičko, které v dačtině není, nahrazuje se slovičkem
0: ruk.
2: Velice výhodně.
0: Ano, ano.
2: Ruk schají. Já nebudu mávat už tou rukou, to je to perfektum.
0: To je pohyb, který vyjadřuje minulý čas. Aha, to ano.
2: Ruk schají, měl žízeň. Bach Kaláša Ajer neviděl vody, Kaláša strákom, viděl
0: krávu, ano.
2: Číplka, přeložíte se.
0: I řekl,
2: že? Číplka. Strákom, avau binglbelong, globelong, pravil. Krávo, dej mi mléka, ale doslova přeloženo, dej mléko, které náleží tobě, aby náleželo mně.
0: Belong, ano.
2: A kráva odpovídá, čí strákom, plka, bach, avau binglbelong, belong, l. Aha. Čili nedám mléko, které je moje, aby náleželo
0: tobě.
2: Dong hial strákong dong pln bůva. To je mé telátko, by nemělo co píti. O taj, jak velká, ňahniky, láska, mateřská, belong má. Plká mat lafis či tráponga este. Řekl náčelník lafis a odjel na koni vlevo.
0: Ano,
2: a nebo na východ. Este, to je stejné.
0: To je velmi zajímavá bajka, já vám děkuju, moc vám děkuju, to se mi opravdu líbilo a já bych to stručně zakončil, já bych řekl, maláty, šupiny, tlumaš, belong,
2: Výborně.
0: Že jo, bylo to,
1: ne?
0: To je potěšení bylo tentokrát na mé straně, belong,
3: Jo.
0: Jo, co tomu, co...
3: No, já jsem to žral, já desetinu sekundy jsem myslel, že to je pravda. Já jsem se podle, jak jsem musel sám vycepovat.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí. Jsme na vlně bezpečí.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Na stránkách Protiproudu se aktuálně zamýšlíme nad stále zřejmější snahou evropských válečných štváčů v nejbližší době vyostřit hybridní válku, kterou dnes Evropská unie spolu s Londýnem vede proti Rusku, a proměnit ji v plnohodnotný drach nach Osten číslo 2. Čtvrtá říše je připravena k útoku proti Rusku, možná už letos v létě. Mladí Němci mají přeci už ze zákona zákaz vycestovat bez vědomí vojenských úřadů. Inu, evropský projekt nacistů, kteří z Německa vůbec nikam nezmizeli, a spolupráce s fašisty z ostatních evropských zemí přivedla většinu členů Evropské unie k chudobě a rozsáhlému úpadku téměř všeho, životní úrovně, sociálních vazeb i celých kulturních bohatství. A tito zločinci a váleční štváči na politických postech se to snaží vyřešit válkou. Ostatně aktuálně mají moc, sedí totiž na těch postech a odvěký německý sen podrobit si ruské území a tím především ruské zdroje a bohatství se jim zdá jako velmi reálné řešení. Nikdy se jim to v minulosti nepodařilo a z logiky věci se jim to ani nikdy podařit nemůže, to však tito hlupáci neví. A tak se o to klidně budou znovu a znovu pokoušet. Vždyť nejde o nic menšího než jen o nějaké to riziko, pár lidských životů. Nasvědčují tomu i rozsáhlá vojenská cvičení útočného spolku NATO v poslední době, které simulovalo i jaderný útok na Petrohrad. Evropské elity mluví dlouhodobě o plánu v roce 29 nebo 30, jenže do té doby se v řadě zemích vymění vlády. A tak se o to možná pokusí mnohem dříve. Máme se tedy připravit na další tragickou chybu nacistů z Berlína, kteří bez rozmyslu vrhnou klidně do postjaderné temnoty i všechny okolní státy? A jak na to zareaguje Moskva? O tom nám píše článek Viktorie Nikiforová.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Posluchač se ptá na hru anglického autora Wolfa Mankowitze Expresso Bongo, kterou Werich chtěl koncem 50. let uvést, ale nakonec z realizace sešlo.
2: No to je anglická hra, to je výborná hra, se to bojím hrát. No tady jsme u toho, podívejte se. Je pochopitelný, že u takového divadla, jako je naše, první řadě člověk to divadlo musí mít rád, když tam jde. A lidi, kteří to nemají rádi a chodí tam, dají blbost, to tam nemají, můžou jít jinam. A jsou takový lidi, kteří to rádi nemají a chodí tam a teďka poslouchají, co by tam mohli říct z toho. No tak já jsem, mám v tom zkušenost, tak já jsem, než já tam něco řeknu, tak si to dvakrát převalím v hlavě, aby tam nebylo něco, co by mohl někdo obrátit jako rukavici a dát pravou rukavici na levou ruku, že ano, což je, to je taky jeden způsob. Ale například já tam říkám jednu věc. On říká, a co ráno? Říká, že ráno snídám kaviara šampaňské. On říká, o mistře, vy snídáte šampaňské? Já říkám, ono není nic dražšího. No a pak to jde dál, já říkám, buď to, že piju suchoje, nebo sladkoje, nebo polosuchoje, a že to nosí za mnou z pokoje do pokoje, protože piju, já snídám bez stoje. A on říká, pak jedete do troje, že podívat se do zoje. A já říkám, ano, nedávno jsem tam padl do hnoje. A on říká, oje. No tak jsem se dozvěděl od jednoho vynikajícího muže, že o tomto mém vtipu byla velká diskuse, nebo jiný vynikající muž to by tam byl, a říkal, že narušuju celostátní cenovou politiku. Že škodím lidově demokratickému režimu, neboť tam denně říkám lidem, že je u nás draho. No jo, no, tak na to jenom jedna jediná odpověď. Ať takovej vůl tam neleze. Protože když může najít tomhle tom, jako tenhle úmysl, no tak potom, když kejchnu, tak to mě musí zavřít, protože to třeba řekl, že jsem jak mě na něco nadával, až mi nebylo rozumět. Že? No a potom, když se odstne, člověk má v rukách hru, která je kontroverziální, což je pro divadlo to nejlepší, vždycky je pro divadlo dobře, aby hrálo takovou hru, o které se mluví. No nemluví se o hrušce, která je, o hrušce se nemluví, která je normální. Mluví se o hrušce, která má, aby mohli říkat, ta má chuť jabka, ta má, potom vždycky se mluví o tom, co je tak zajímavý, že na to může být několik pohledů. No když člověk hraje, když divadlo hraje takový hry, že tam říkají, co tam hrajou? O, ani nevím. A byl jsi tam, jo, o čem to je? No, ona tam přijde, on odejde. Ona tam nebyla. Já nevím, já jsem o přestávce potkal kádrovýho, tak jsem šel domů. No. Tak. Ono je pochopitelně, že divadlo má hrát kontroverziální věci. No a když potom takovou věc dostanete do ruky, jako je Espresso Bongo, no tak a znáte tyhle ty poměry, no tak pak člověk váhá, má-li to hrát nebo nemá-li to hrát, protože jestli tady nejde o publikum vůbec, tady jde o určitý kruhy, který to můžou vykládat tak či onak. No tak já jsem před 5 lety to dělal velmi odvážně a pak jsem do toho šel a věděl jsem, že si svou věc uhájím. Já jsem dnes unavený. Po 5 letech já už fyzicky unavený a mentálně zasedat za stůl s lidmi, o kterých napřed vím, že nemají smysl pro humor. a že se napřed rozhodli, co slyšeli. A sedět s nima a říkat jim, že to tam není. No už to nebaví. No tak prostě přemýšlím, máme hrát espresso bongo nebo nemáme. Ačkoliv to je, jak říkám v této hře, to není nic proti ničemu. Ale dalo by se to vykládat třeba, že přijde někdo a řekne, co nám to říká. No já nevím, no to já nevím, jaký má ucho. To nám zakázala jedna kulturní referentka, nám vyškrtala všechny citáty Shakespeara. A když jsme mi dělali něco na Štvanici, protože my na Praze dvě to můžeme říkat, ale Štvanice to už je. To už je jiný dožectví. Tam už je jiné dože. Tak tam to zase, no tak tam vyškrtala všechny věci z toho. Bývalá učitelka. Tak pak jsem jí volal a říkal jsem, no teď to jsou ale všecko, co jste vyškrtala, jsou citáty ze Shakespeara. Byla dlouhá pauza a pak řekla, no ale tam to nebylo napsáno. Tak já jsem pán milostivá paní, já vám k Vánocům pošlu vázaného Shakespeara. To je velmi dobré čtení. Nebo na mě řekla, abych neříkal milostivá paní. Tak se mi toho Shakespeara neposlal.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí

maličký zapadlý krám. Na zlatých štítcích za výlohou francouzská slova jako verše jsou. Hledám voňavku s

klání letním žárem spálenou. Smutnější než peří černých vren, stádo koní bez odechu bádí, jak uragán, jako uragán. Žhavé slunce řeže v ramenou, každý paprsek má tisíc hren, se svým stádem pustou zemí letím,

zpátky kopit na zem útočí. Prach se zvedá k nebi ze všech stran, stovky kopit pustou zemí letí, jako uragán. Písek dartech, písek obočí, omývá pod nespočetných ran, se svým stádem pustou zemí letím, jak uragán,

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám.

0: chrtek.
1: Noc plná hvězd.
2: K nám jezdila taková společnost Francouzů do Karpat. A jedenkrát přišla drobný stvoření loutka manekina. Strašně taková hezká ženička. Pak jsme stáli na černou zvěř a teď se vyřítil na nás kanec, kterého naproti postřelili. Ten barvil, ten vypadal, kdyby ho polili. A tato francouzská do pokleku a ránu za ránu, kde my jsme se kryli všichni, ona ho složila, toho kňoura, velkýho kňoura ke dvěma metráku. To, když jsem viděl, že chlapi všichni se kryjí, ten lesmistr Kořenek a všichni, já jsem byl, ona si v pokleku na té linii dala si tři ran na to, tak jsem si říkal, pozor na to. Já jsem zažil skutečně teda ženský myslivce jako veliký kápa.
3: Já pořád jsem byl postaven před otázkou, abych přinesl nějakou lišti kůži domů. Ovíte, no ženská, na límec, na čepici, tak jsem si říkal jednou, počkej, vyjdu si. V JZD zabíjeli prase, tak jsem si vzal vnitřnosti. Zabalím to do papíru, byl mráz, už takhle únor začínal, kdy začínají lišky kaňkovat. Ale pěkné počasí, akorát úplně, jak jsem si říkal, to bude dobrý na lišku. Vzal jsem to na špagát, a teď táhnu, asi 3 kilometry chodím křížem, krážem po takové holině okolo lesa a tam jsem to nechal takových 40-50 kroků ležet. Říkám si, počkej, přijde. Představte si, ono to bylo jako v Janáčkově Lišce Bystroušce málem. Přijde napřed...
4: Králíky žarete ráda, slečno, jo?
3: No jo. Přijde liška, to jsem viděl, štíhla, viděl jsem jasně, že je to slečna. Voháňkou si to, vometa, sníh pěkně. Měsíček, jak rybí oko v úplňku, krásně se vyjímala na sněhu. Přijde až k těm vnitřnostem, říkám si, střelím. Dávám pušku k ramenu, ale vidím, že v dálce další liška. Říkám si, safra, počkám. Co kdyby? Čekám chvilku a on zřejmě lišák. Říkal jsem už, lišky se kaňkovaly. No a to jste neviděli, to divadlo. Oni ne, že by se vrhli na tu újeď, která tam byla. Oni okolo sebe, on okolo ní tancoval, otíral se bokem. No pán k slečně.
5: Hostitele toho všechno.
3: Říkám si, safra, teď budu mít dvě. Znovu dávám ručnici k ramenu.
6: Další.
3: Vidím v dálce další. Představte si, on přišel i další, druhý lišák. Znovu se k ní měl, teď se dostali ti dva do sebe a ona je rozrážela. Vždycky, když se do sebe zakousli, tak ona mezi ně skočila. Říkám si, teď je ten pravý okamžik. A jak tak byli v sobě, založím prásk, všechny tři jsem složil.
7: Jestli neměli poškozenou kožešinu,
8: no, tohle to mě připadá.
3: Každý měl jenom jeden brok v kožichu.
7: Ono je potřeba šetřit, to je jasný.
8: Jako, u nás je Nimrod, jeden kantor a ptá se malýho Frantíka, hele, táta včera střelil 3 zajíce, jo, a převčírem 2 zajíce. Kolik je to zajíců? On podá, pane učiteli, jak se mě ptáte, je to 5. Ale táta, až přijde do hospody, tak střelil 8 zajíců, 2 lišky a 3 koroptve.
9: Tak to je důvod zapít.
3: Tak to zapijem.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek, krilek.

nových psů a řek. V nich budeš mít pevnej krok. Tak fidlej a hraj jen pro ty, co mají hlavu v oblacích.

0: Noc s hvězdou.
1: Kde to je divadlo, to je stejně krásná věc. Mě, víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne. Teď celý hlediště udělá, les. To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalu, a chodí, les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně tadyhle, že má ceduly na tom, jo. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. No. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, dělají vítr, teď vrata v obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojejí, vykulený v oči, že jo, teď ten Cyrano jde pomalu k tím vratům, jo, za těma vratama, tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, že jo, ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapi udělají i-a-a. Teď lidi, ježiš, jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo, a vy chodíte v tom foaje, teď každej Marlboro. Pane, a nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mně se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávím, ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali? Rvou to a teď křičej tam, prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá. Ale on tak...

takový chudák Lenou šlápne na napínáček. Teď on řve, ale ona sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, co? Teď opona spadne a teď němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. To vám vomdlí takovej chlap, ne? Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, no to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí o toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, ta Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení, takhle viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstavím, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najvyště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on po tom les takhle. Já už nevěděl, co, teď se mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodí?